Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž obnoví část Třasoňovy ulice za téměř 5 milionů korun. Příprava dálničního přivaděče D55 a obchvatu Jarošova pokračuje. A házenkáři Zlína podlehli Plzni.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice připravila kompletní opravu části Třasoňovy ulice od křižovatky z ulicí Moravská po konec bytového domu. Stavební práce potrvají do poloviny prosince a vyjdou přibližně na 4,9 milionů korun. Opravený úsek je dlouhý zhruba 240 metrů. Součástí obnovy bude nový asfaltový povrch a výměna staré silniční obruby.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Příprava dálničního přivaděče D55 mezi Uherským Hradištěm a Starým Městem pokračuje. Ve středu 30. září byla veřejnosti představena doporučená varianta trasy. Ta počítá také s obchvatem Jarošova a napojením severní části souměstí na dálnici D55. Projekt nyní čekají další technické práce a průzkumy.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích se uskuteční beseda věnovaná Tomáši Baťovi a jeho odkazu ve městě. Ve středu 7. října se od 18 hodin v Otrokovické besedě představí historické souvislosti i proměna města pod Baťovým vlivem. O své pohledy se podělí historik Jan Herman, architekt Ladislav Horňák nebo zástupci nadace Tomáše Bati. Vstup na besedu je zdarma, rezervace není nutná.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Házenkáři Zlína v neděli 4. října podlehli doma v 5. kole šance Extraligy Plzni 33-37. Po prvním poločase byl přitom stav vyrovnaný 18-18. Hosté po změně stran postupně získali náskok a Zlín už zápas otočit nedokázal. Domácí David Lefan nastřílel 12 branek.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: But you're just a boy.
1: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
2: Rádio Kroměříž.

0: Nezvednu se, až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Megahity Rádia Kroměříž, to nejlepší z nového milénia.

Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž připravuje kruhový objezd u Kauflandu. Proměna bývalého pivovaru v Jarošově začne příští rok. A hokejisté Kroměříže vyhráli ve Valašském Meziříčí.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice připravuje stavbu kruhového objezdu na křižovatce ulic Obvodová a u rajdiště u Kauflandu. Město už schválilo výkup prvního ze tří potřebných pozemků. Celkem potřebuje získat asi 250 metrů čtverečních. Nová křižovatka má zlepšit bezpečnost a usnadnit výjezd z trávnických zahrádek a trávníků, kde se hlavně ve špičce tvoří kolony. Součástí budou také přechody pro chodce. Město nyní jedná o přeložkách vodovodu, kanalizace, plynovodu a kabelů. Pokud vše půjde podle plánu, kruhový objezd by mohl vzniknout zhruba za 2 roky.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Jarošově se připravuje proměna areálu bývalého pivovaru. Soukromý investor chce v roce 2027 zahájit první etapu výstavby nové městské čtvrti. Ta má nabídnout 280 bytů, obchody a služby, veřejná prostranství i nové dopravní propojení. Na přípravu záměru se od začátku podílí také město Uherské Hradiště.
0: Zlínsko.
1: Krajská organizace Centrála cestovního ruchu Východní Moravy nese od října nový název Centrála cestovního ruchu Zlínského kraje. Změna má podle kraje především usnadnit návštěvníkům z Česka i ze zahraničí spojení organizace přímo se Zlínským krajem. Centrála bude dál zastřešovat cestovní ruch v celém kraji, zajišťovat jeho propagaci a koordinovat spolupráci se 4 turistickými oblastmi – Kroměřížském, Slováckém, Valašském a Zlínském Luhačovickém.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Kroměříže vybojovali ve druhé lize druhé vítězství v sezóně. V sobotu 3. října vyhráli ve Valašském Meziříčí 2-1 po prodloužení. V základní hrací době padly 2 branky, rozhodnutí přišlo až v nastavení. Vítězný gól Kroměříže vstřelil Adam Laciga 16 sekund před koncem prodloužení.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den na Rádio Kroměříž. Myslíte si, že už jsme na planetě objevili všechny kočky? A tím nemyslím, že bychom

nepočítali ty kočky, ale jakoby druhy. Tak ne, v Bolívii vědci oficiálně popsali nový druh divoké kočky, který je dokonce menší než běžná domácí kočka. Já jsem strašně ráda, když jsem tady tuhle tu zprávu vůbec četla, protože mně jako přijde až neuvěřitelný, že ještě jde objevit nějaká jiná třeba kočka nebo jiné zvíře, než to, co vůbec známe, jo? OK, u prvoků to neřeším, ale u koček to je zajímavé. No pojďme zpátky, genetické analýzy ukázaly, že se její vývojová větev oddělila od příbuzných přibližně, a teď si držme klobouky, před 1,4 milionů let a jde o první nově pojmenovaný žijící druh divoké kočky už za více než století. Takže zatímco doma přesně víme, kde nám kočka v noci zhodí květináč a tak dále, tak v přírodě pořád existují kočky, které věda teprve poznává. To je krásné. Já jsem tak ráda, že to nejsou jenom ty špatné zprávy, že by nám tady vymíralo všechno, ale že se prostě objevují i nový druh, třeba kočky. Tak jo, super. Já předpokládám, že ti, co mají doma dneska kočku, tak nový druh neobjeví, bude zase všechno tak, jak má být. A mějte pohodový den ve společnosti Rádia Kroměříž. www.radiokroměříž.cz

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Kroměřížská radnice zahájí opravu chodníků v ulicích Kazimíra Rudého a Československé armády za téměř 11 milionů korun. Stávající betonovou dlažbu a litý asfalt nahradí krásná nová zámková dlažba. Co se týče ulice Kazimíra Rudého, opraven bude 400 metrů dlouhý úsek za přibližně 3,9 milionů korun. Dokončení je plánováno do konce roku. V ulici Československé armády se celkem upraví asi 550 metrů chodníků, včetně propojovacích tras za více než 7 milionů korun. Hotovo má být rovněž do konce prosince. To jsou novinky na Rádiu Kroměříž.
2: Holešov, Přerov, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí, jablečný den a farmářské trhy.
1: To se nám to hvízdá. Ranní jízda na

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž obnoví část Třesoňovy ulice za téměř 5 milionů korun. Příprava dálničního přivaděče D55 a obchvatu Jarošova pokračuje. A házenkáři Zlína podlehli Plzni.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice připravila kompletní opravu části Třesoňovy ulice od křižovatky s ulicí Moravská po konec bytového domu. Stavební práce potrvají do poloviny prosince a vyjdou přibližně na 4,9 milionů korun. Opravený úsek je dlouhý zhruba 240 metrů. Součástí obnovy bude nový asfaltový povrch a výměna staré silniční obruby.
0: Uherskohradišťsko.
1: Příprava dálničního přivaděče D55 mezi Uherským Hradištěm a Starým Městem pokračuje. Ve středu 30. září byla veřejnosti představena doporučená varianta trasy. Ta počítá také s obchvatem Jarošova a napojením severní části souměstí na dálnici D55. Projekt nyní čekají další technické práce a průzkumy.
0: Zlínsko.
1: V Otrokovicích se uskuteční beseda věnovaná Tomáši Baťovi a jeho odkazu ve městě. Ve středu 7. října se od 18 hodin v Otrokovické besedě představí historické souvislosti i proměna města pod Baťovým vlivem. O své pohledy se podělí historik Jan Herman, architekt Ladislav Horňák nebo zástupci nadace Tomáše Bati. Vstup na besedu je zdarma, rezervace není nutná.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Házenkáři Zlína v neděli 4. října podlehli doma v 5. kole šance Extraligy Plzni 33-37. Po prvním poločase byl přitom stav vyrovnaný 18-18. Hosté po změně stran postupně získali náskok a Zlín už zápas otočit nedokázal. Domácí David Lefan nastřílel 12 branek.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Když střechu, tak z plechu. Tato střechy napajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
1: Hraní jízda na Rádiu Kroměříž.

či schová sa pod vankúše v tom jedinom mieste v byte. Tam sa nám darí v našej intimite.

0: Hledáte kvalitní nábytek v Kroměříži? Máte už dost levného nábytku, který nic nevydrží? Dopřejte si opravdovou kvalitu. Široký výběr, zajímavé akce a osobní přístup. To je Český nábytek Kroměříž. Na Kaplanově ulici, směr Chropině. www.nabytek-kroměříž.cz.
1: Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.

0: Rádiu Kroměříž.
1: Před námi je svět techniky na Rádiu Kroměříž. Umělá inteligence nám má šetřit čas, ale podle odborníků může zároveň oslabovat schopnosti, které běžně trénujeme vlastním přemýšlením. Když si necháme od nástroje rovnou napsat text, vymyslet nápad nebo shrnout složitý problém, dostaneme hotový výsledek, ale mozek přijde o samotný proces hledání řešení. Přirovnává se to k posilovně. Když za vás činku zvedne robot, svaly se nezlepší. Riziko není v tom, že AI používáme, ale v tom, že jí příliš rychle předáváme práci, která nás učí soustředění, paměti, tvořivosti a kritickému myšlení. Doporučení je proto jednoduché. Nejdřív si udělat vlastní názor, zkusit problém chvíli řešit sám a teprve potom nechat AI, aby nápady zpochybnila, doplnila nebo zpřesnila. Jinými slovy, umělá inteligence může být dobrý pomocník, ale i špatný náhradník za vlastní hlavu.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
0: Utíká vám den? Tak šup z postele ven. Ranní jízda.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž připravuje kruhový objezd u Kauflandu. Proměna bývalého pivovaru v Jarošově začne příští rok. A hokejisté Kroměříže vyhráli ve Valašském Meziříčí.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice připravuje stavbu kruhového objezdu na křižovatce ulic Obvodová a u rejdiště u Kauflandu. Město už schválilo výkup prvního ze tří potřebných pozemků. Celkem potřebuje získat asi 250 metrů čtverečních. Nová křižovatka má zlepšit bezpečnost a usnadnit výjezd z trávnických zahrádek a trávníků, kde se hlavně ve špičce tvoří kolony. Součástí budou také přechody pro chodce. Město nyní jedná o přeložkách vodovodu, kanalizace, plynovodu a kabelů. Pokud vše půjde podle plánu, kruhový objezd by mohl vzniknout zhruba za 2 roky.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V Jarošově se připravuje proměna areálu bývalého pivovaru. Soukromý investor chce v roce 2027 zahájit první etapu výstavby nové městské čtvrti. Ta má nabídnout 280 bytů, obchody a služby, veřejná prostranství i nové dopravní propojení. Na přípravu záměru se od začátku podílí také město Uherské Hradiště.
0: Zlínsko.
1: Krajská organizace Centrála cestovního ruchu Východní Moravy nese od října nový název Centrála cestovního ruchu Zlínského kraje. Změna má podle kraje především usnadnit návštěvníkům z Česka i ze zahraničí spojení organizace přímo se Zlínským krajem. Centrála bude dál zastřešovat cestovní ruch v celém kraji, zajišťovat jeho propagaci a koordinovat spolupráci se 4 turistickými oblastmi – Kroměřížském, Slováckém, Valašském a Zlínském Luhačovickém.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Kroměříže vybojovali ve druhé lize druhé vítězství v sezóně. V sobotu 3. října vyhráli ve Valašském Meziříčí 2-1 po prodloužení. V základní hrací době padly 2 branky, rozhodnutí přišlo až v nastavení. Vítězný gól Kroměříže vstřelil Adam Laciga 16 sekund před koncem prodloužení.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
1: Rádio Kroměříž.
2: V našich srdcích rána řezná, nikdo krom nás vůbec nezná. Důvod, proč stala se tou vadou na kráse. Stále jsme dál v koutcích.

známek, než má jménu básník Šrámek. Každý z nás nese si stopy svých obsesí, způsobených činy vrahů, našich dávných smutných vztahů a znění o šanci.

0: Rádiu Kroměříž.
1: Pro boha se střídejte mi do zín. Tělo mi za chvíli vyhlásí stávku. Je mi fakt šoufl, si nedělám kozy. Sestři, pro boha, dejte mi dávku. Mojí duši, taky kostem.

0: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
1: I na Zlínsku jsme si blíž.
2: Rádio Kroměříž.

0: Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.
1: Hraní jízda na Rádiu Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

řekla ona. A celý prostor je sledovaný příjemnými lidmi, kteří olizují šťávu tekoucí z konečku prstů.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž připravuje nové kreativní centrum pro mladé. Uherské Hradiště nakoupilo energie do roku 2029. A student z Uherského Hradiště ovládl krajské atletické finále.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice připravuje nové kreativní centrum s názvem Garáž. Vzniknout má ve dvoře historického objektu v Pilařově ulici. Nabídne kavárnu, prostor pro společenskou práci, klubovnu i víceúčelový prostor pro výstavy a další akce. Centrum má sloužit především studentům a mladým lidem jako místo pro setkávání, práci i kulturní aktivity.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherské Hradiště nakoupilo energie pro město a 18 městských organizací až do roku 2029. Díky společnému nákupu na Českomoravské komoditní burze město očekává úsporu téměř 5 milionů korun. Zemní plyn bude v roce 2027 stát 997 korun za megawatt hodinu, tedy zhruba o 10% méně než letos.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj zřídí vlastní veřejnou výzkumnou instituci, která se bude zaměřovat na výzkum a inovaci důležité pro další rozvoj regionu. Zabývat se bude například zdravotnictvím a sociální péčí, vzděláváním, regionálním rozvojem nebo spoluprací s průmyslem. Instituce bude sídlit ve Zlíně ve vědecko-technickém parku ve Vavrečkově ulici a svou činnost má zahájit 1. ledna 2027. Kraj chce prostřednictvím výzkumu hledat řešení konkrétních problémů v regionu a zároveň propojovat odborníky s univerzitou, obcemi, školami, zdravotními a sociálními zařízeními nebo firmami.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: V krajském finále středoškolského atletického poháru v Holešově uspěl Jakub Všetula z gymnázia Uherského Hradiště. V soutěži dorostenců získal 2614 bodů a obsadil 1. místo. Druhý skončil Samuel Trojan z gymnázia Zlín. Třetí příčku vybojoval Krištofian Němec z Valašského Meziříčí.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
2: Když střechu, tak splechu. Tato střechy napajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
3: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Den uniformovaných sborů přilákal rekordních 16 000 lidí. Újezdec je po výstavbě opěrné zdi opět průjezdný. A kroměřížské Bčko ve Bzenci nebodovalo.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Den uniformovaných sborů na kroměřížském letišti navštívilo v sobotu rekordních zhruba 16 000 lidí. Letošní 12. ročník byl zaměřený především na hasiče, kteří si připomněli 120 let od založení dobrovolných hasičů v Kroměříži. Návštěvníci viděli desítky kusů hasičské techniky, ukázky zásahů, ale také techniku policie, armády a dalších uniformovaných složek.
0: Uherskohradišťsko.
1: Řidiči už mohou bez omezení projíždět Újezdskem na Uherskohradišťsku. Na silnici druhé třídy mezi Újezdskem a Syrovínem skončila výstavba opěrné zdi a komunikace je znovu plně průjezdná. Nová železobetonová zeď je dlouhá 74 metrů a její výstavba stála více než 10,5 milionu korun.
0: Zlínsko.
1: Otrokovice už začínají připravovat rozpočet na příští rok. Rada města schválila harmonogram jeho sestavení a projednání. První krok byl vyhodnocení letošního hospodaření. Do poloviny září jednotlivé odbory města, městská policie a městské organizace předložili své požadavky na příští rok. Následovat bude sestavení návrhu rozpočtu a jeho zveřejnění, aby se k němu mohla vyjádřit také veřejnost. Zastupitelé by měli rozpočet projednat a schválit v prosinci. Město zároveň připravuje i elektronický rozklikávací rozpočet, ve kterém budou moci lidé sledovat příjmy a výdaje města.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté B týmu Hanácké Slávie Kroměříž v sobotu 3. října prohráli ve čtvrté lize ve Bzenci 0-1. O jedinou branku zápasu se postarali domácí, kteří rozhodli už v prvním poločase. Kroměříž tak zůstává po 9 odehraných zápasech s 5 body na 14. místě tabulky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.

posloucháte Megahity Milénia. Právě teď na Rádiu Kroměříž.

Hledáte kvalitní nábytek v Kroměříži? Máte už dost levného nábytku, který nic nevydrží? Dopřejte si opravdovou kvalitu. Široký výběr, zajímavé akce a osobní přístup. To je Český nábytek Kroměříž. Na Kaplanově ulici, směr Chropině. www.nabytek-kroměřiž.cz

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte rádio Kroměříž. Další pokračování našeho seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti následuje. Co je klíčem poznání pro jednotlivé obory? Klíčem k vědě je matematika. Historie má jako klíč poznání data. Mapy jsou klíčem k poznání zeměpisu. Klíčem k biologii jsou buňky. Chemie má jako klíč k jejímu poznání prvky. Astronomie se neobejde bez teleskopu. Diagnostika, to je klíč k medicíně. Ekonomika, klíčem k ní je trh. Zemědělství, klíčem je voda. Volby, bez nich se neobejde demokracie. Komunikace. Bez jazyka bychom se velmi těžko domlouvali. Vzdělání k němu dospějeme studiem. Jak dosáhneme úspěchu? Bez tvrdé práce to nejde.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž připravuje nové kreativní centrum pro mladé. Uherské Hradiště nakoupilo energie do roku 2029. A student z Uherského Hradiště ovládl krajské atletické finále.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice připravuje nové kreativní centrum s názvem Garáž. Vzniknout má ve dvoře historického objektu v Pilařově ulici. Nabídne kavárnu, prostor pro společenskou práci, klubovnu i víceúčelový prostor pro výstavy a další akce. Centrum má sloužit především studentům a mladým lidem jako místo pro setkávání, práci i kulturní aktivity.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherské Hradiště nakoupilo energie pro město a 18 městských organizací až do roku 2029. Díky společnému nákupu na Českomoravské komoditní burze město očekává úsporu téměř 5 milionů korun. Zemní plyn bude v roce 2027 stát 997 korun za megawatt hodinu, tedy zhruba o 10% méně než letos.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj zřídí vlastní veřejnou výzkumnou instituci, která se bude zaměřovat na výzkum a inovaci důležité pro další rozvoj regionu. Zabývat se bude například zdravotnictvím a sociální péčí, vzděláváním, regionálním rozvojem nebo spoluprací s průmyslem. Instituce bude sídlit ve Zlíně ve vědecko-technickém parku ve Vavrečkově ulici a svou činnost má zahájit 1. ledna 2027. Kraj chce prostřednictvím výzkumu hledat řešení konkrétních problémů v regionu a zároveň propojovat odborníky s univerzitou, obcemi, školami, zdravotními a sociálními zařízeními nebo firmami.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: V krajském finále středoškolského atletického poháru v Holešově uspěl Jakub Všetula z gymnázia Uherského Hradiště. V soutěži dorostenců získal 2614 bodů a obsadil 1. místo. Druhý skončil Samuel Trojan z gymnázia Zlín. Třetí příčku vybojoval Krištofian Němec z Valašského Meziříčí.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

0: Když střechu, tak z plechu. Stato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
1: Uherské Hradiště. Staré město. Kunovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Den uniformovaných sborů přilákal rekordních 16 000 lidí. Újezdec je po výstavbě opěrné zdi opět průjezdný. A kroměřížské Bčko ve Bzenci nebodovalo.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Den uniformovaných sborů na kroměřížském letišti navštívilo v sobotu rekordních zhruba 16 000 lidí. Letošní 12. ročník byl zaměřený především na hasiče, kteří si připomněli 120 let od založení dobrovolných hasičů v Kroměříži. Návštěvníci viděli desítky kusů hasičské techniky, ukázky zásahů, ale také techniku policie, armády a dalších uniformovaných složek.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Řidiči už mohou bez omezení projíždět Újezdskem na Uhersko-Hradišťsku. Na silnici druhé třídy mezi Újezdskem a Syrovínem skončila výstavba opěrné zdi a komunikace je znovu plně průjezdná. Nová železobetonová zeď je dlouhá 74 metrů a její výstavba stála více než 10,5 milionu korun.
0: Zlínsko.
1: Otrokovice už začínají připravovat rozpočet na příští rok. Rada města schválila harmonogram jeho sestavení a projednání. První krok byl vyhodnocení letošního hospodaření. Do poloviny září jednotlivé odbory města, městská policie a městské organizace předložili své požadavky na příští rok. Následovat bude sestavení návrhu rozpočtu a jeho zveřejnění, aby se k němu mohla vyjádřit také veřejnost. Zastupitelé by měli rozpočet projednat a schválit v prosinci. Město zároveň připravuje i elektronický rozklikávací rozpočet, ve kterém budou moci lidé sledovat příjmy a výdaje města.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté B týmu Hanácké Slávie Kroměříž v sobotu 3. října prohráli ve čtvrté lize ve Bzenci 0-1. O jedinou branku zápasu se postarali domácí, kteří rozhodli už v prvním poločase. Kroměříž tak zůstává po 9 odehraných zápasech s 5 body na 14. místě tabulky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Před námi je svět techniky na rádiu Kroměříž. Umělá inteligence nám má šetřit čas, ale podle odborníků může zároveň oslabovat schopnosti, které běžně trénujeme vlastním přemýšlením. Když si necháme od nástroje rovnou napsat text, vymyslet nápad nebo zhrnout složitý problém, dostaneme hotový výsledek, ale mozek

0: auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
1: Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí, jablečný den a farmářské trhy.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, krásný den přejeme. Děcka mají zase kus více prostoru na řádění. Ve vnitrobloku na Švabinského nábřeží v Kroměříži je hotové nové velké dětské hřiště. Najdete tam dvě sestavy z akátového dřeva, workoutovou sestavu, stůl na ping-pong, posezení a nově také zastíněné pískoviště. Hřiště vzniklo po dohodě s místními obyvateli, vyšlo na něco málo přes 1 milion korun, takže jestli už doma teda docházejí nápady, v létě, tak děti přes prázdniny můžete vypustit třeba na Švabinského nábřeží na nové hřiště. Tak jo, super den přejeme s vámi Rádio Kroměříž, skvělá muzika letí k vám.
2: Hledáte kvalitní nábytek v Kroměříži? Máte už dost levného nábytku, který nic nevydrží? Dopřejte si opravdovou kvalitu. Široký výběr, zajímavé akce a osobní přístup, to je Český nábytek Kroměříž na Kaplanově ulici směr Chropině. www.nabytek-kroměříž.cz.
3: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Tak schválně, ruku nahoru, kdo z vás chodí pozdě, nebo kdo z vás naopak chodí přesně 5 minut před. Každopádně, když se vám ráno podaří přijít někam přesně na sekundu, tak má člověk jako ze sebe takový ten dobrý pocit. Ale vědci teď porovnávali 7 špičkových optických hodin ve 4 evropských zemích a pomocí optických vláken ověřovali, jestli měří čas opravdu stejně. Bacha na to, jo? Tak bacha. Tyhle ty hodiny jsou tak přesné, že mohou pomoct při budoucí změně samotné vědecké definice jedné sekundy. Takže až zas někdo přijde 10 minut pozdě a řekne, že jeho hodinky jdou špatně, tak věda už pro tuhle výmluvu začíná mít stále menší pochopení. Bacha na to, jo? Tak máme tak přesné hodinky, že hodinky jsou schopné nám jako definovat, jak vlastně bude vypadat naše sekunda. Ach jo, je to všechno závislé na čase, no a já mám pocit, že ten čas často už bývá daleko dražší, než jsou peníze. No, tak je dobrý a fajn si ho vážit. Třeba ve společnosti Rádia Kroměříž, buďte s námi.
2: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž připravuje nové kreativní centrum pro mladé. Uherské Hradiště nakoupilo energie do roku 2029. A student z Uherského Hradiště ovládl krajské atletické finále.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice připravuje nové kreativní centrum s názvem Garáž. Vzniknout má ve dvoře historického objektu v Pilařově ulici. Nabídne kavárnu, prostor pro společenskou práci, klubovnu i víceúčelový prostor pro výstavy a další akce. Centrum má sloužit především studentům a mladým lidem jako místo pro setkávání, práci i kulturní aktivity.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherské Hradiště nakoupilo energie pro město a 18 městských organizací až do roku 2029. Díky společnému nákupu na Českomoravské komoditní burze město očekává úsporu téměř 5 milionů korun. Zemní plyn bude v roce 2027 stát 997 korun za megawatt hodinu, tedy zhruba o 10% méně než letos.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj zřídí vlastní veřejnou výzkumnou instituci, která se bude zaměřovat na výzkum a inovaci důležité pro další rozvoj regionu. Zabývat se bude například zdravotnictvím a sociální péčí, vzděláváním, regionálním rozvojem nebo spoluprací s průmyslem. Instituce bude sídlit ve Zlíně ve vědecko-technickém parku ve Vavrečkově ulici a svou činnost má zahájit 1. ledna 2027. Kraj chce prostřednictvím výzkumu hledat řešení konkrétních problémů v regionu a zároveň propojovat odborníky s univerzitou, obcemi, školami, zdravotními a sociálními zařízeními nebo firmami.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: V krajském finále středoškolského atletického poháru v Holešově uspěl Jakub Všetula z gymnázia Uherského Hradiště. V soutěži dorostenců získal 2614 bodů a obsadil 1. místo. Druhý skončil Samuel Trojan z gymnázia Zlín. Třetí příčku vybojoval Krištofian Němec z Valašského Meziříčí.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Chytré už je dneska ledasco, nejenom doma, ale i třeba na křižovatkách. Ve Zlíně se modernizuje právě světelné křižovatky, no a ta modernizace samotná se přesunula na křižovatku Kahurova vodní, kde se vymění stožáry semaforů, kabelové trasy i technologie řízení dopravy. Práce potrvají do října, křižovatka ale zůstane průjezdná a zachovaný bude také průchod pro pěší. Výsledkem má být plynulejší a bezpečnější doprava, protože křižovatky si budou moci předávat informace o provozu a podle toho upravovat semafory. Takže snad méně

0: Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Karásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.
1: Rádio Kroměříž. 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
2: Ahoj, tady Jarda Bobovský. Zdraví vás kapela Premiér. Posloucháte náš nový single.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížská nemocnice otevřela novou přístavbu s urgentním příjmem. V Jarošově přibylo 40 nových parkovacích míst a Berani Zlín prohráli na Slavii 3-5.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská nemocnice dokončila svou největší investici za posledních 20 let. Po 2 letech výstavby otevřela novou přístavbu, do které se přestěhoval urgentní příjem a oční oddělení. Celkové náklady přesáhly 200 milionů korun, z toho Zlínský kraj investoval 150 milionů korun. V přízemí vznikl nový urgentní příjem pro chirurgické obory s ambulancemi, čekárnou, expektační místností a zákrokovým sálem. Oční oddělení v prvním patře už funguje a má také vlastní operační sál. Nové prostory mají zvýšit kapacitu nemocnice a zároveň oddělit pacienty přivážené záchrannou službou od těch, kteří přicházejí na běžné kontroly.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Jarošově dokončilo Uherské Hradiště úpravu bývalého asfaltového hřiště na sídlišti Louky. Místo teď slouží jako provizorní parkovací plocha a řidičům nabídne 40 nových parkovacích míst. Město o dokončení informovalo 18. září.
0: Zlínsko.
1: Park před společenským domem na Baťově v Otrokovicích doplní během září 4 nové trvalkové záhony. Budou rozmístěné symetricky podél osy před budovou a jejich podoba se bude během roku přirozeně měnit. V záhonech se objeví například žebříčky, hvězdice, šalvěje, rozchodníky, narcisy, tulipány nebo okrasné česneky. Celkem přibude 35 nově vysazených stromů a záhony budou navrženy tak, aby byly atraktivní od jara až do pozdější části sezóny.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Berani Zlín v sobotu 19. září podlehli na ledě pražské Slavie 3-5. Po 4 odehraných kolech Maxaligy mají na kontě 2 vítězství a 2 porážky. Další zápas čeká Zlín ve středu 23. září doma proti Táboru.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte rádio Kroměříž. Další pokračování našeho seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti následuje. Co je klíčem poznání pro jednotlivé obory? Klíčem k vědě je matematika. Historie má jako klíč poznání data. Mapy jsou klíčem k poznání zeměpisu. Klíčem k biologii jsou buňky. Chemie má jako klíč k jejímu poznání prvky. Astronomie se neobejde bez teleskopu. Diagnostika, to je klíč k medicíně. Ekonomika, klíčem k ní je trh. Zemědělství, klíčem je voda. Volby, bez nich se neobejde demokracie. Komunikace, bez jazyka bychom se velmi těžko domlouvali. Vzdělání k němu dospějeme studiem. Jak dosáhneme úspěchu? Bez tvrdé práce to nejde.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky na Rádiu Kroměříž. Kroměřížská radnice zahájí opravu chodníků v ulicích Kazimíra Rudého a Československé armády za téměř 11 milionů korun. Stávající betonovou dlažbu a litý asfalt nahradí krásná nová zámková dlažba. Co se týče ulice Kazimíra Rudého, opraven bude 400 metrů dlouhý úsek za přibližně 3,9 milionů korun. Dokončení je plánováno do konce roku. V ulici Československé armády se celkem upraví asi 550 metrů chodníků, včetně propojovacích tras za více než 7 milionů korun. Hotovo má být rovněž do konce prosince. To jsou novinky na Rádiu Kroměříž.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz
3: Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž připravuje kruhový objezd u Kauflandu. Uherskohradišťská nemocnice znovu otevřela hlavní vjezd. A Kroměříž a Zdounky by mohla v budoucnu propojit nová cyklostezka.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice připravuje stavbu kruhového objezdu na křižovatce ulic Obvodová a u Rejdiště u Kauflandu. Město už schválilo výkup prvního ze tří potřebných pozemků. Celkem potřebuje získat asi 250 metrů čtverečních. Nová křižovatka má zlepšit bezpečnost a usnadnit výjezd z trávnických zahrádek a trávníků, kde se hlavně ve špičce tvoří kolony. Součástí budou také přechody pro chodce. Město nyní jedná o přeložkách vodovodu, kanalizace, plynovodu a kabelů. Pokud vše půjde podle plánu, kruhový objezd by mohl vzniknout zhruba za 2 roky.
0: Uherskohradišťsko.
1: Hlavní vjezd do areálu Uherskohradišťské nemocnice je po úpravách opět otevřený. Řidičům nově slouží parkovací systém s automatickým rozpoznáváním registračních značek. Nemocnice si od něj slibuje rychlejší odbavení vozidel a plynulejší průjezd sanitek. Motocyklisté navíc za parkování neplatí.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj zřídí vlastní veřejnou výzkumnou instituci, která se bude zaměřovat na výzkum a inovace důležité pro další rozvoj regionu. Zabývat se bude například zdravotnictvím a sociální péčí, vzděláváním, regionálním rozvojem nebo spoluprací s průmyslem. Instituce bude sídlit ve Zlíně ve vědecko-technickém parku ve Vavrečkově ulici a svou činnost má zahájit 1. ledna 2027. Kraj chce prostřednictvím výzkumu hledat řešení konkrétních problémů v regionu a zároveň propojovat odborníky s univerzitou, obcemi, školami, zdravotnickými a sociálními zařízeními nebo firmami.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Kroměříž a Zdounky by v budoucnu mohla spojit nová cyklostezka. Zástupci obcí se dohodli na zpracování studie za 245 tisíc korun. Podíl Kroměříže činí 52 tisíc korun. Studie navrhne přesné vedení trasy, která by měla vést podél železniční trati mezi Kroměříží a Zborovicemi. Zabývat se bude také dotčenými pozemky a projednáním záměru se správou železnic. Na přípravě se kromě Kroměříže a Zdounek podílejí také Jarohněvice a Soběsuky. Pokud se záměr podaří uskutečnit, mohl by nabídnout bezpečnější spojení pro cyklisty a chodce například z Drahlova směrem do Kroměříže.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, krásný den přejeme, pojďme na novinky. Fotbal, ten asi, myslím, že láká skoro úplně všechny. No a nové šatny v Těšnovicích, tak ty sklidí úspěch. Kdo někdy totiž po zápase ocenil teplou sprchu a normální šatnu, tak asi dobře ví, že i zázemí dělá hodně. Fotbalisté v Těšnovicích chtějí postavit nové bezbariérové šatny, sociální zázemí a klubovnu za více než 16 milionů. Až 80% nákladů by mohla pokrýt dotace fotbalové asociace a zbytek město. Současné šatny pochází ze 70. let a jsou ve špatném stavu, takže pokud dotace vyjde, fotbalisté se konečně dočkají zázemí odpovídajícího dnešní době.

tiše zalehl chlad, po zemi táhne se lezavá zima. Je šedivé, šichravo, údolí tiše zalehl chlad,

0: Rádio Kroměříž.
1: Hasičina je dřina. Není to vůbec žádná sranda, ale každopádně, kdo má to srdce, tak sbor dobrovolných hasičů v Otrokovicích hledá nové členy, kteří chtějí pomáhat druhým, naučit se něco nového a stát se součástí sehrané party. Nejde přitom jenom o zásahy u požáru, ale také o výcvik, týmovou spolupráci a další činnosti, při kterých se člověk dostane k situacím, které běžně nezažije. Je to zkrátka kus poctivé a užitečné práce a jestli vás někdy napadlo, že by právě hasiči mohli být něco pro vás, možná je to teďkom ta správná chvíle to zkusit. Takže sbor dobrovolných hasičů v Otrokovicích, my je zdravíme, tady všechny hasiče, no a ať se tedy nábor podaří samozřejmě. To vám přejeme z Rádia Kroměříž.
2: Hledáte kvalitní nábytek v Kroměříži? Máte už dost levného nábytku, který nic nevydrží? Dopřejte si opravdovou kvalitu. Široký výběr, zajímavé akce a osobní přístup. To je Český nábytek Kroměříž. Na Kaplanově ulici, směr Chropině. www.nabytek-kroměříž.cz.
3: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
4: Když střechu, tak splechu. Stato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz.
5: Posloucháte megahity milénia. Právě teď na Rádiu Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Tak schválně, ruku nahoru, kdo z vás chodí pozdě, nebo kdo z vás naopak chodí přesně 5 minut před. Každopádně, když se vám ráno podaří přijít někam přesně na sekundu, tak má člověk jako ze sebe takový ten dobrý pocit. Ale vědci teď porovnávali 7 špičkových optických hodin ve 4 evropských zemích a pomocí optických vláken ověřovali, jestli měří čas opravdu stejně. Bacha na to, jo? Tak bacha. Tyhle ty hodiny jsou tak přesné, že mohou pomoct při budoucí změně samotné vědecké definice jedné sekundy. Takže až zas někdo přijde 10 minut pozdě a řekne, že jeho hodinky jdou špatně, tak věda už pro tuhle výmluvu začíná mít stále menší pochopení. Bacha na to, jo? Tak máme tak přesné hodinky, že hodinky jsou schopné nám jako definovat, jak vlastně bude vypadat naše sekunda. Ach jo, je to všechno závislé na čase, no. A já mám pocit, že ten čas často už bývá daleko dražší, než jsou peníze. No, tak je dobrý a fajn si ho vážit. Třeba ve společnosti Rádia Kroměříž, buďte s námi.
2: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
3: Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná Jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí, Jablečný den a farmářské trhy.
4: I na Hradišťsku jsme si blíž.
5: Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Den uniformovaných sborů přilákal rekordních 16 000 lidí. Újezdec je po výstavbě opěrné zdi opět průjezdný. A kroměřížské Bčko ve Bzenci nebodovalo.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Den uniformovaných sborů na kroměřížském letišti navštívilo v sobotu rekordních zhruba 16 000 lidí. Letošní 12. ročník byl zaměřený především na hasiče, kteří si připomněli 120 let od založení dobrovolných hasičů v Kroměříži. Návštěvníci viděli desítky kusů hasičské techniky, ukázky zásahů, ale také techniku policie, armády a dalších uniformovaných složek.
0: Uherskohradišťsko.
1: Řidiči už mohou bez omezení projíždět Újezdskem na Uherskohradišťsku. Na silnici druhé třídy mezi Újezdskem a Syrovínem skončila výstavba opěrné zdi a komunikace je znovu plně průjezdná. Nová železobetonová zeď je dlouhá 74 metrů a její výstavba stála více než 10,5 milionu korun.
0: Zlínsko.
1: Otrokovice už začínají připravovat rozpočet na příští rok. Rada města schválila harmonogram jeho sestavení a projednání. První krok byl vyhodnocení letošního hospodaření. Do poloviny září jednotlivé odbory města, městská policie a městské organizace předložili své požadavky na příští rok. Následovat bude sestavení návrhu rozpočtu a jeho zveřejnění, aby se k němu mohla vyjádřit také veřejnost. Zastupitelé by měli rozpočet projednat a schválit v prosinci. Město zároveň připravuje i elektronický rozklikávací rozpočet, ve kterém budou moci lidé sledovat příjmy a výdaje města.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté B týmu Hanácké Slávie Kroměříž v sobotu 3. října prohráli ve čtvrté lize ve Bzenci 0-1. O jedinou branku zápasu se postarali domácí, kteří rozhodli už v prvním poločase. Kroměříž tak zůstává po 9 odehraných zápasech s 5 body na 14. místě tabulky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž. Ahoj, tady kapela Vohnout. Zdravíme posluchače Rádia Kroměříž.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toší se svět sem na sračky vedle.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, krásný den přejeme. Děcka mají zase kus více prostoru na řádění. Ve vnitrobloku na Švabinského nábřeží v Kroměříži je hotové nové velké dětské hřiště. Najdete tam dvě sestavy z akátového dřeva, workoutovou sestavu, stůl na ping-pong, posezení a nově také zastíněné pískoviště. Hřiště vzniklo po dohodě s místními obyvateli, vyšlo na něco málo přes 1 milion korun, takže jestli už doma teda docházejí nápady, v létě, tak děti přes prázdniny můžete vypustit třeba na Švabinského nábřeží na nové hřiště. Tak jo, super den přejeme s vámi Rádio Kroměříž, skvělá muzika letí k vám.
2: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.
1: Když střechu, tak splechu. Stato střechy na pajedla. Výrobce střešních krytin a trapézových plechů. Novinka. Rozšířili jsme vlastní výrobu o trapéz 40 a 50. Pobočky Kroměříž a Janová u Vsetína. www.statostrechy.cz

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž připravuje nové kreativní centrum pro mladé. Uherské Hradiště nakoupilo energie do roku 2029. A student z Uherského Hradiště ovládl krajské atletické finále.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice připravuje nové kreativní centrum s názvem Garáž. Vzniknout má ve dvoře historického objektu v Pilařově ulici. Nabídne kavárnu, prostor pro společenskou práci, klubovnu i víceúčelový prostor pro výstavy a další akce. Centrum má sloužit především studentům a mladým lidem jako místo pro setkávání, práci i kulturní aktivity.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherské Hradiště nakoupilo energie pro město a 18 městských organizací až do roku 2029. Díky společnému nákupu na Českomoravské komoditní burze město očekává úsporu téměř 5 milionů korun. Zemní plyn bude v roce 2027 stát 997 korun za megawatt hodinu, tedy zhruba o 10% méně než letos.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj zřídí vlastní veřejnou výzkumnou instituci, která se bude zaměřovat na výzkum a inovaci důležité pro další rozvoj regionu. Zabývat se bude například zdravotnictvím a sociální péčí, vzděláváním, regionálním rozvojem nebo spoluprací s průmyslem. Instituce bude sídlit ve Zlíně ve vědecko-technickém parku ve Vavrečkově ulici a svou činnost má zahájit 1. ledna 2027. Kraj chce prostřednictvím výzkumu hledat řešení konkrétních problémů v regionu a zároveň propojovat odborníky s univerzitou, obcemi, školami, zdravotními a sociálními zařízeními nebo firmami.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: V krajském finále středoškolského atletického poháru v Holešově uspěl Jakub Všetula z gymnázia Uherského Hradiště. V soutěži dorostenců získal 2614 bodů a obsadil 1. místo. Druhý skončil Samuel Trojan z gymnázia Zlín. Třetí příčku vybojoval Krištofian Němec z Valašského Meziříčí.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Před námi je svět techniky na rádiu Kroměříž. Umělá inteligence nám má šetřit čas, ale podle odborníků může zároveň oslabovat schopnosti, které běžně trénujeme vlastním přemýšlením. Když si necháme od nástroje rovnou napsat text, vymyslet nápad nebo zhrnout složitý problém, dostaneme hotový výsledek, ale mozek přijde o samotný proces hledání řešení. Přirovnává se to k posilovně. Když za vás činku zvedne robot, svaly se nezlepší. Riziko není v tom, že AI používáme, ale v tom, že jí příliš rychle předáváme práci, která nás učí soustředění, paměti, tvořivosti a kritickému myšlení. Doporučení je proto jednoduché. Nejdřív si udělat vlastní názor, zkusit problém chvíli řešit sám a teprve potom nechat AI, aby nápady zpochybnila, doplnila nebo zpřesnila. Jinými slovy, umělá inteligence může být dobrý pomocník, ale i špatný náhradník za vlastní hlavu.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz.
0: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.
3: Ahoj, u mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje Mánová píseň Chybíš. Zdravím rádio Kroměříž.
4: Chybíš. Noc a den se pořád ptám, kolik času

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte rádio Kroměříž. Další pokračování našeho seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti následuje. Co je klíčem poznání pro jednotlivé obory? Klíčem k vědě je matematika. Historie má jako klíč poznání data. Mapy jsou klíčem k poznání zeměpisu. Klíčem k biologii jsou buňky. Chemie má jako klíč k jejímu poznání prvky. Astronomie se neobejde bez teleskopu. Diagnostika, to je klíč k medicíně. Ekonomika, klíčem k ní je trh. Zemědělství, klíčem je voda. Volby, bez nich se neobejde demokracie. Komunikace. Bez jazyka bychom se velmi těžko domlouvali. Vzdělání k němu dospějeme studiem. Jak dosáhneme úspěchu? Bez tvrdé práce to nejde.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Den uniformovaných sborů přilákal rekordních 16 000 lidí. Újezdec je po výstavbě opěrné zdi opět průjezdný. A kroměřížské Bčko ve Bzenci nebodovalo.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Den uniformovaných sborů na kroměřížském letišti navštívilo v sobotu rekordních zhruba 16 000 lidí. Letošní 12. ročník byl zaměřený především na hasiče, kteří si připomněli 120 let od založení dobrovolných hasičů v Kroměříži. Návštěvníci viděli desítky kusů hasičské techniky, ukázky zásahů, ale také techniku policie, armády a dalších uniformovaných složek.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Řidiči už mohou bez omezení projíždět Újezdskem na Uhersko-Hradišťsku. Na silnici druhé třídy mezi Újezdskem a Syrovínem skončila výstavba opěrné zdi a komunikace je znovu plně průjezdná. Nová železobetonová zeď je dlouhá 74 metrů a její výstavba stála více než 10,5 milionu korun.
0: Zlínsko.
1: Otrokovice už začínají připravovat rozpočet na příští rok. Rada města schválila harmonogram jeho sestavení a projednání. První krok byl vyhodnocení letošního hospodaření. Do poloviny září jednotlivé odbory města, městská policie a městské organizace předložili své požadavky na příští rok. Následovat bude sestavení návrhu rozpočtu a jeho zveřejnění, aby se k němu mohla vyjádřit také veřejnost. Zastupitelé by měli rozpočet projednat a schválit v prosinci. Město zároveň připravuje i elektronický rozklikávací rozpočet, ve kterém budou moci lidé sledovat příjmy a výdaje města.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté B týmu Hanácké Slávie Kroměříž v sobotu 3. října prohráli ve čtvrté lize ve Bzenci 0-1. O jedinou branku zápasu se postarali domácí, kteří rozhodli už v prvním poločase. Kroměříž tak zůstává po 9 odehraných zápasech s 5 body na 14. místě tabulky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

se velkých slov, jediné svaté pravdy toho, kdy začne lov. I hesel snad vždy

Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.

0: Ladíte Rádio Kroměříž, krásný den přejeme, pojďme na novinky. Fotbal, ten asi, myslím, že láká skoro úplně všechny. No a nové šatny v Těšnovicích, tak ty sklidí úspěch. Kdo někdy totiž po zápase ocenil teplou sprchu a normální šatnu, tak asi dobře ví, že i zázemí dělá hodně. Fotbalisté v Těšnovicích chtějí postavit nové bezbariérové šatny, sociální zázemí a klubovnu za více než 16 milionů. Až 80% nákladů by mohla pokrýt dotace fotbalové asociace a zbytek město. Současné šatny pochází ze 70. let a jsou ve špatném stavu, takže pokud dotace vyjde, fotbalisté se konečně dočkají zázemí odpovídajícího dnešní době.
1: Hledáte kvalitní nábytek v Kroměříži? Máte už dost levného nábytku, který nic nevydrží? Dopřejte si opravdovou kvalitu. Široký výběr, zajímavé akce a osobní přístup. To je Český nábytek Kroměříž. Na Kaplanově ulici, směr Chropině. www.nabytek-kroměříž.cz
2: Rádio Kroměříž a megahity 90. let.

Bezdomky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž připravuje nové kreativní centrum pro mladé. Uherské Hradiště nakoupilo energie do roku 2029. A student z Uherského Hradiště ovládl krajské atletické finále.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice připravuje nové kreativní centrum s názvem Garáž. Vzniknout má ve dvoře historického objektu v Pilařově ulici. Nabídne kavárnu, prostor pro společenskou práci, klubovnu i víceúčelový prostor pro výstavy a další akce. Centrum má sloužit především studentům a mladým lidem jako místo pro setkávání, práci i kulturní aktivity.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherské Hradiště nakoupilo energie pro město a 18 městských organizací až do roku 2029. Díky společnému nákupu na Českomoravské komoditní burze město očekává úsporu téměř 5 milionů korun. Zemní plyn bude v roce 2027 stát 997 korun za megawatt hodinu, tedy zhruba o 10% méně než letos.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj zřídí vlastní veřejnou výzkumnou instituci, která se bude zaměřovat na výzkum a inovaci důležité pro další rozvoj regionu. Zabývat se bude například zdravotnictvím a sociální péčí, vzděláváním, regionálním rozvojem nebo spoluprací s průmyslem. Instituce bude sídlit ve Zlíně ve vědecko-technickém parku ve Vavrečkově ulici a svou činnost má zahájit 1. ledna 2027. Kraj chce prostřednictvím výzkumu hledat řešení konkrétních problémů v regionu a zároveň propojovat odborníky s univerzitou, obcemi, školami, zdravotními a sociálními zařízeními nebo firmami.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: V krajském finále středoškolského atletického poháru v Holešově uspěl Jakub Všetula z gymnázia Uherského Hradiště. V soutěži dorostenců získal 2614 bodů a obsadil 1. místo. Druhý skončil Samuel Trojan z gymnázia Zlín. Třetí příčku vybojoval Krištofian Němec z Valašského Meziříčí.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.

big city. Jeez, it's been 20 years, Candy. You were so fine.

0: Zveme vás do Království jablek. V sobotu 10. října se na Velkém náměstí v Kroměříži koná jablečný den a farmářské trhy. Od 9. do 16. hodiny si vychutnáte výrobky z jablek a mošty. Chystáme speciální výstavu jablečných plodů starých odrůd. Na náměstí bude i dřevěný kolotoč, dílnička pro děti, cymbálová muzika Pavla Kordíka a kapela Tabásek a Partia. Akci moderuje Mirek Krásek. Tak nezapomeňte, v sobotu 10. října v Kroměříži na Velkém náměstí. Jablečný den a farmářské trhy.
1: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Den uniformovaných sborů přilákal rekordních 16 000 lidí. Újezdec je po výstavbě opěrné zdi opět průjezdný. A kroměřížské Bčko ve Bzenci nebodovalo.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Den uniformovaných sborů na kroměřížském letišti navštívilo v sobotu rekordních zhruba 16 000 lidí. Letošní 12. ročník byl zaměřený především na hasiče, kteří si připomněli 120 let od založení dobrovolných hasičů v Kroměříži. Návštěvníci viděli desítky kusů hasičské techniky, ukázky zásahů, ale také techniku policie, armády a dalších uniformovaných složek.
0: Uherskohradišťsko.
1: Řidiči už mohou bez omezení projíždět Újezdskem na Uherskohradišťsku. Na silnici druhé třídy mezi Újezdskem a Syrovínem skončila výstavba opěrné zdi a komunikace je znovu plně průjezdná. Nová železobetonová zeď je dlouhá 74 metrů a její výstavba stála více než 10,5 milionu korun.
0: Zlínsko.
1: Otrokovice už začínají připravovat rozpočet na příští rok. Rada města schválila harmonogram jeho sestavení a projednání. První krok byl vyhodnocení letošního hospodaření. Do poloviny září jednotlivé odbory města, městská policie a městské organizace předložili své požadavky na příští rok. Následovat bude sestavení návrhu rozpočtu a jeho zveřejnění, aby se k němu mohla vyjádřit také veřejnost. Zastupitelé by měli rozpočet projednat a schválit v prosinci. Město zároveň připravuje i elektronický rozklikávací rozpočet, ve kterém budou moci lidé sledovat příjmy a výdaje města.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté B týmu Hanácké Slávie Kroměříž v sobotu 3. října prohráli ve čtvrté lize ve Bzenci 0-1. O jedinou branku zápasu se postarali domácí, kteří rozhodli už v prvním poločase. Kroměříž tak zůstává po 9 odehraných zápasech s 5 body na 14. místě tabulky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Před námi je svět techniky na Rádiu Kroměříž. Umělá inteligence nám má šetřit čas, ale podle odborníků může zároveň oslabovat schopnosti, které běžně trénujeme vlastním přemýšlením. Když si necháme od nástroje rovnou napsat text, vymyslet nápad nebo zhrnout složitý problém, dostaneme hotový výsledek, ale mozek přijde o samotný proces hledání řešení. Přirovnává se to k posilovně. Když za vás činku zvedne robot, svaly se nezlepší. Riziko není v tom, že AI používáme, ale v tom, že jí příliš rychle předáváme práci, která nás učí soustředění, paměti, tvořivosti a kritickému myšlení. Doporučení je proto jednoduché. Nejdřív si udělat vlastní názor, zkusit problém chvíli řešit sám a teprve potom nechat AI, aby nápady zpochybnila, doplnila nebo zpřesnila. Jinými slovy, umělá inteligence může být dobrý pomocník, ale i špatný náhradník za vlastní hlavu.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/Rádio Kroměříž.

0: první skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, tady Rudy, basák kapely Září.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž připravuje nové kreativní centrum pro mladé. Uherské Hradiště nakoupilo energie do roku 2029. A student z Uherského Hradiště ovládl krajské atletické finále.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice připravuje nové kreativní centrum s názvem Garáž. Vzniknout má ve dvoře historického objektu v Pilařově ulici. Nabídne kavárnu, prostor pro společenskou práci, klubovnu i víceúčelový prostor pro výstavy a další akce. Centrum má sloužit především studentům a mladým lidem jako místo pro setkávání, práci i kulturní aktivity.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherské Hradiště nakoupilo energie pro město a 18 městských organizací až do roku 2029. Díky společnému nákupu na Českomoravské komoditní burze město očekává úsporu téměř 5 milionů korun. Zemní plyn bude v roce 2027 stát 997 korun za megawatt hodinu, tedy zhruba o 10% méně než letos.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj zřídí vlastní veřejnou výzkumnou instituci, která se bude zaměřovat na výzkum a inovaci důležité pro další rozvoj regionu. Zabývat se bude například zdravotnictvím a sociální péčí, vzděláváním, regionálním rozvojem nebo spoluprací s průmyslem. Instituce bude sídlit ve Zlíně ve vědecko-technickém parku ve Vavrečkově ulici a svou činnost má zahájit 1. ledna 2027. Kraj chce prostřednictvím výzkumu hledat řešení konkrétních problémů v regionu a zároveň propojovat odborníky s univerzitou, obcemi, školami, zdravotními a sociálními zařízeními nebo firmami.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: V krajském finále středoškolského atletického poháru v Holešově uspěl Jakub Všetula z gymnázia Uherského Hradiště. V soutěži dorostenců získal 2614 bodů a obsadil 1. místo. Druhý skončil Samuel Trojan z gymnázia Zlín. Třetí příčku vybojoval Krištofian Němec z Valašského Meziříčí.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku. Rádio
1: Kroměříž. Ahoj, tady je Michal Malátný a kapela Činesky. Zdravíme všechny posluchače Rádia Kroměříž.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Den uniformovaných sborů přilákal rekordních 16 000 lidí. Újezdec je po výstavbě opěrné zdi opět průjezdný. A kroměřížské Bčko ve Bzenci nebodovalo.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Den uniformovaných sborů na kroměřížském letišti navštívilo v sobotu rekordních zhruba 16 000 lidí. Letošní 12. ročník byl zaměřený především na hasiče, kteří si připomněli 120 let od založení dobrovolných hasičů v Kroměříži. Návštěvníci viděli desítky kusů hasičské techniky, ukázky zásahů, ale také techniku policie, armády a dalších uniformovaných složek.
0: Uherskohradišťsko.
1: Řidiči už mohou bez omezení projíždět Újezdskem na Uherskohradišťsku. Na silnici druhé třídy mezi Újezdskem a Syrovínem skončila výstavba opěrné zdi a komunikace je znovu plně průjezdná. Nová železobetonová zeď je dlouhá 74 metrů a její výstavba stála více než 10,5 milionu korun.
0: Zlínsko.
1: Otrokovice už začínají připravovat rozpočet na příští rok. Rada města schválila harmonogram jeho sestavení a projednání. První krok byl vyhodnocení letošního hospodaření. Do poloviny září jednotlivé odbory města, městská policie a městské organizace předložili své požadavky na příští rok. Následovat bude sestavení návrhu rozpočtu a jeho zveřejnění, aby se k němu mohla vyjádřit také veřejnost. Zastupitelé by měli rozpočet projednat a schválit v prosinci. Město zároveň připravuje i elektronický rozklikávací rozpočet, ve kterém budou moci lidé sledovat příjmy a výdaje města.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté B týmu Hanácké Slávie Kroměříž v sobotu 3. října prohráli ve čtvrté lize ve Bzenci 0-1. O jedinou branku zápasu se postarali domácí, kteří rozhodli už v prvním poločase. Kroměříž tak zůstává po 9 odehraných zápasech s 5 body na 14. místě tabulky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte rádio Kroměříž. Další pokračování našeho seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti následuje. Co je klíčem poznání pro jednotlivé obory? Klíčem k vědě je matematika. Historie má jako klíč poznání data. Mapy jsou klíčem k poznání zeměpisu. Klíčem k biologii jsou buňky. Chemie má jako klíč k jejímu poznání prvky. Astronomie se neobejde bez teleskopu. Diagnostika, to je klíč k medicíně. Ekonomika, klíčem k ní je trh. Zemědělství, klíčem je voda. Volby, bez nich se neobejde demokracie. Komunikace, bez jazyka bychom se velmi těžko domlouvali. Vzdělání k němu dospějeme studiem. Jak dosáhneme úspěchu? Bez tvrdé práce to nejde.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž připravuje nové kreativní centrum pro mladé. Uherské Hradiště nakoupilo energie do roku 2029. A student z Uherského Hradiště ovládl krajské atletické finále.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice připravuje nové kreativní centrum s názvem Garáž. Vzniknout má ve dvoře historického objektu v Pilařově ulici. Nabídne kavárnu, prostor pro společenskou práci, klubovnu i víceúčelový prostor pro výstavy a další akce. Centrum má sloužit především studentům a mladým lidem jako místo pro setkávání, práci i kulturní aktivity.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherské Hradiště nakoupilo energie pro město a 18 městských organizací až do roku 2029. Díky společnému nákupu na Českomoravské komoditní burze město očekává úsporu téměř 5 milionů korun. Zemní plyn bude v roce 2027 stát 997 korun za megawatt hodinu, tedy zhruba o 10% méně než letos.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj zřídí vlastní veřejnou výzkumnou instituci, která se bude zaměřovat na výzkum a inovaci důležité pro další rozvoj regionu. Zabývat se bude například zdravotnictvím a sociální péčí, vzděláváním, regionálním rozvojem nebo spoluprací s průmyslem. Instituce bude sídlit ve Zlíně ve vědecko-technickém parku ve Vavrečkově ulici a svou činnost má zahájit 1. ledna 2027. Kraj chce prostřednictvím výzkumu hledat řešení konkrétních problémů v regionu a zároveň propojovat odborníky s univerzitou, obcemi, školami, zdravotními a sociálními zařízeními nebo firmami.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: V krajském finále středoškolského atletického poháru v Holešově uspěl Jakub Všetula z gymnázia Uherského Hradiště. V soutěži dorostenců získal 2614 bodů a obsadil 1. místo. Druhý skončil Samuel Trojan z gymnázia Zlín. Třetí příčku vybojoval Krištofian Němec z Valašského Meziříčí.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Nezvednu se, až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, tady je Bořík z kapely 44 v klidu. Zdravím vás z Zvon Rádia Kroměříž a přejeme vám krásný den.

0: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.
1: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen očkování za

Mám nejspíš kočku s erorem. Prvních pár dnů soužití vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na

Mám nejspíš kočku s erorem. Za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít jdu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu. Že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu. Stálo nás to 15 stovek a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Den uniformovaných sborů přilákal rekordních 16 000 lidí. Újezdec je po výstavbě opěrné zdi opět průjezdný. A kroměřížské Bčko ve Bzenci nebodovalo.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Den uniformovaných sborů na kroměřížském letišti navštívilo v sobotu rekordních zhruba 16 000 lidí. Letošní 12. ročník byl zaměřený především na hasiče, kteří si připomněli 120 let od založení dobrovolných hasičů v Kroměříži. Návštěvníci viděli desítky kusů hasičské techniky, ukázky zásahů, ale také techniku policie, armády a dalších uniformovaných složek.
0: Uherskohradišťsko.
1: Řidiči už mohou bez omezení projíždět Újezdskem na Uherskohradišťsku. Na silnici druhé třídy mezi Újezdskem a Syrovínem skončila výstavba opěrné zdi a komunikace je znovu plně průjezdná. Nová železobetonová zeď je dlouhá 74 metrů a její výstavba stála více než 10,5 milionu korun.
0: Zlínsko.
1: Otrokovice už začínají připravovat rozpočet na příští rok. Rada města schválila harmonogram jeho sestavení a projednání. První krok byl vyhodnocení letošního hospodaření. Do poloviny září jednotlivé odbory města, městská policie a městské organizace předložili své požadavky na příští rok. Následovat bude sestavení návrhu rozpočtu a jeho zveřejnění, aby se k němu mohla vyjádřit také veřejnost. Zastupitelé by měli rozpočet projednat a schválit v prosinci. Město zároveň připravuje i elektronický rozklikávací rozpočet, ve kterém budou moci lidé sledovat příjmy a výdaje města.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté B týmu hanácké Slávie Kroměříž v sobotu 3. října prohráli ve čtvrté lize ve Bzenci 0-1. O jedinou branku zápasu se postarali domácí, kteří rozhodli už v prvním poločase. Kroměříž tak zůstává po 9 odehraných zápasech s 5 body na 14. místě tabulky.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.